0: Rúd éigin tát lúti le chéile agus fágul dese má tá sé
1: Stér sér eitthi vil má tá sé géinna a gímann sinna tá gríðstokta
0: Agus búntir am achan písa sin leit
1: Fála má hóin Rúiðak sér leit inni gúr blúdi nach ní bachar sæd
2: Kánta lemi, kánta lemi, stér sér

velautlis na miklein agus tíni tá sá hígurach agus tá sá sáitin sanróld agus tá an dúchlán a chomáid agus a náver sin fám istóidam guljóur gan kynál bæ a tá í testáil agus bí mig léf bí mig léf guljóur nach kvizváir einhver barlum ven an í cíli léf ach eidim er a gvísin guljóur an vainsamlis le dúni óga ígrucha er einhver vil rín sísin af tæst dýna lýsit a meir agus mar sin agus a náver sin bísin an guljóur dýr rá lomsa nach tígin sa chorobbe hestáví agus istúch lan en chain chain agus need to me go meanish ke go danish shalom am kele vehgal magas lord fu steel as the machine fee behind the saddle